0: nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že minister má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
1: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
0: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
2: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní českopolskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů bez posádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5x zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Impuls. Zprávy ve tři.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Se začátkem topné sezóny čelí kominíci obrovskému náporu a na volné termíny se čeká i několik týdnů. Ideální je proto objednávat kontrolu už na jaře po skončení zimy. Zástupci cechu navíc varují před podvodníky lákajícími na podezřele nízké ceny prostřednictvím letáků. Běžná cena za kontrolu a čištění se pohybuje od 500 do 2500 korun. Pravidelná roční revize je přitom zásadní pro bezpečnost i pojišťovny. Jen loni způsobili nevyhovující komíny přes 1300 požárů se škodami za 114 milionů korun a bez platné zprávy hrozí krácení pojistného plnění. Problémem zůstává také spalování odpadků, které například v Liberci vede k desítkám prověřovaných podezření ročně. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar zemědělské půdy, při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 více než před rokem. Studentů přibylo na všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
2: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
1: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod. Kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i zpožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými drahami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
3: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já už co batole, rád jezdil na kole.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že minister má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
1: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
0: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
2: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní česko-polskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů bez posádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5násobně zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Se začátkem topné sezóny čelí kominíci obrovskému náporu a na volné termíny se čeká i několik týdnů. Ideální je proto objednávat kontrolu už na jaře po skončení zimy. Zástupci cechu navíc varují před podvodníky lákajícími na podezřele nízké ceny prostřednictvím letáků. Běžná cena za kontrolu a čištění se pohybuje od 500 do 2500 korun. Pravidelná roční revize je přitom zásadní pro bezpečnost i pojišťovny. Jen loni způsobili vyhovující komíny přes 1300 požárů se škodami za 114 milionů korun a bez platné zprávy hrozí krácení pojistného plnění. Problémem zůstává také spalování odpadků, které například v Liberci vede k desítkám prověřovaných podezření ročně. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar zemědělské půdy, při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 více než před rokem. Studentů přibylo na všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
2: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
1: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod. Kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i zpožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými drahami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
3: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Bude jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Zprávy v 6. Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na 3 pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že ministr má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
1: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
0: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
2: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní česko-polskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů, bezposádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5x zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 6:03, Adam Kořice s vámi, přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno, 6. říjen a nachystaná už je muzika let 60. až 80. Pojďme na to, Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, úterý 6. říjen, máme po 6. Za malou chvíli Karel Černoch, Petr Dvorský, duet Láska prý.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jak dlouho cestovatel Jirka Kolbaba vydrží doma v České republice, než ho začne pálit dobré bydlo? Na otázku slyšíme odpověď o 1:30. V pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou se dozvíme, proč jednou před Vladimírem Menšíkem utekli diváci. Více nabídneme v 16 hodin a 15 minut. Teď už Karel Černoch a Petr Dvorský přeji hezké úterní ráno s rádiem Český Impuls.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní ráno, 6. říjen, do 6:30. Naďa Urbánková, skladba Prázdný expres. František Ringo Čech psal texty pro Karla Gotta i díky tomu, kde bydlel. Například písničku Nápoj lásky číslo 10. Probereme ji už zítra v 11:30 v premiérovém dílu našeho hudebního kalendáře, který chystá kolega Zdeněk Sekanina.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno

0: zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na dek.cz.
1: Usnula?
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: sedmé, další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme na Marcelu Holanovou písničku Žárlím. Zaspívají také Valdemar Matuška a Karel Štědrý. Teď už nejdřív nahrávka Tichá píseň v podání Ivety Bartošové. Teď už ale rychlý přehled zpráv.
1: Dobré ráno. Kapacity vlaků u Prahy jsou snížené, proto je kraj připravený uplatnit sankce vůči Českým dráhám. Havlův odkaz si lidé v Praze připomněli psaním dopisů za nespravedlivě zvězněné. Armáda kvůli aktivitám organizátorů odebrala záštitu konferenci Future Air Force. Ze soukromého muzea ve Francii byl ukradený bronzový obal knihy od malíře Dalího. A nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin z Washingtonu oznámil, že tato sezóna bude jeho poslední. A dnes bude postupně všude slunečno a odpoledne teplo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno, 6. říjen. Máme po půl sedmé na řadě naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky s desítkou. Čeká nás Karel Gott, skladba Nápoj lásky číslo 10. Mimochodem o této nahrávce bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato písnička vznikala. Dozvíme se to zítra v půl dvanácté. No a když je řeč o desítce, tak nás nemine ani píseň 10 prstů pro život v podání Dalibora Jandy.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Dobré ráno, Český Impuls Rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn start do nového dne. Blíží se nám 7. hodina, za malou chvíli do zpráv celou další muzika let 60. až 80. písnička Černý páv, zpívat budou Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. 734 787 981, to je číslo k nám, můžete napsat na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, napište mi a zapojte se do vysílání Rádia Český Impuls i vy.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Kapacity vlaků v okolí Prahy jsou snížené. Jen ve včerejším ranním provozu chybilo 23 souprav City Elephant kvůli technickým závadám nebo instalaci zabezpečovacího systému. Na příměstských linkách na místo plánovaných dvou spojených souprav vyjeli samostatné třívozové jednotky. S nedostatečnou kapacitou spojů ze středočeští cestující setkali i v předchozích týdnech. Vedení kraje vyvolalo krizová jednání s Českými dráhami a je připravené uplatnit smluvní sankce. Na silnici mezi Jablunkovem a hranicemi se Slovenskem se začíná pracovat. Dnes startuje oprava frekventovaného tahu první třídy číslo 66. Práce potrvají až do jara. Řidiči musí počítat s omezením.
2: Průzkum potvrdil kromě potřeby výměny asfaltových vrstev i nutnost zpevnění podloží. Při té příležitosti silničáři upraví okolí vozovky, zrevidují odvodnění, svodidla i dopravní značky. A než se vše opraví, musí se řidiči připravit na komplikace. Je v podstatě jisté, že se tady začnou tvořit kolony. Aby se ale zdržení alespoň trochu zmírnilo, v dopravních špičkách budou průjezd místem řídit regulovčíci. Po zbytek dne pak semafory. Eva Pavlunkov.
1: V únoru začne fungovat nový systém varování, například při povodních nebo výpadcích elektřiny. Lidé v zasažené lokalitě dostanou nejen upozornění přímo do mobilu, ale také instrukce, co mají dělat. Upozornění budou rozesílat hasiči nebo armáda. Oproti takzvaným lokalizovaným zprávám nemá dojít ke zpoždění třeba kvůli přetížení systému. Varování se zobrazí i na zamčeném displeji a doprovodí ho zvukový signál. A to i v případě, že má člověk telefon stlumený nebo mimo dosah signálu. Lokalizované SMS zprávy budou fungovat i nadále, nový systém je má doplnit. A nejlepší střelec historie NHL Ovečkin oznámil konec kariéry. Prohlásil, že tato sezóna v elitní hokejové lize bude jeho poslední. V NHL působil 41-letý ruský útočník od roku 2005. A dnešek bude postupně všude slunečný a odpoledne bude teplo. Nejvyšší teploty je 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. To je ze zpráv všechno, loučí se s nimi Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Martina se loučí, Adam Kořica se vítá, přeji hezké a ničím nerušené úterní ráno, 6. říjen. V ranním tématu se zaměříme na vaše telefonáty, více už za malou chvíli, teď muzika let 60. až 80. Věra Špinarová, Petra Janů, duet To máme mládež.

0: Za 4 minuty, 7:45, přeji hezké ráno, úterý 6. říjen. Zdravím vás z rádia Český Impuls. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Těšit se můžeme na Petra Reska, písničku Tulák po hvězdách. Dobré ráno z Němnice, přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 4 stupně. Také se nám hlásí z Kraslice paní Helča, která hlásí doma 3 stupně, v autě 0. A paní Vlaďka z Jemnice naměřila 4 stupně a pozoruje modrou oblohu. Tak je to takové všelijaké ve všech koutech naší republiky, odkud nás posloucháte, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou. Napište mi, číslo k nám je 734-787-981 za 3 minuty, 7:45.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Úterní ranní impulzovec Krabička nabídne Pavla Bobka písničku Můj rodný dům. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda, a to po 7:30. Kolega Saša Hemala chystá své televizní tipy, uslyšíme je o 12:30. Ranní téma, představte si to, že je to 150 let, kdy proběhl první telefonát v historii, a mě zajímají, jak vypadají vaše současné hovory, komu voláte nejčastěji a co se řeší, jak je nejčastější téma vašich hovorů a volají vám šmejdi, jak na ně, jak s nimi zatočíte. 6411 211, to je číslo k nám, první vaše reakce, komentáře, zhruba za takových 5-6 minut, máme za 2 minuty, 7:45, úterní ráno, 6. říjen, a teď už další muzika let 60. až 80. Petr Rezek, písnička Tulák po hvězdách.

0: Dobré ráno, úterý 6. října, blíží se nám 7:30, milá kolegyně Martina Kroá pro nás chystá zprávy, rychlý přehled uslyšíme za pár minut, do té doby naše ranní téma a taky muzika let 60. až 80. První telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu 150 let. Dnes zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory. Komu voláte nejčastěji a co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů, volají vám šmejdi, jak s nimi umíte zatočit?
1: Asi nejvíc volám s maminkou, které je přes 80 let a bydlíme od sebe dál, takže ji trošku kontroluji, jestli je v pořádku. A potom si volám asi nejvíc s manželem, se synem.
2: Tak mě zrovna včera volali jakože ze zásilkovny, že mě vezou balíček, ale že jsem jim nějak potrhal ten čárový kód. Takže kam to mají dovést? Je pravda, že já jsem teda balíček čekala nebo čekám, ale ten mi dojde asi tak za 14 dní, tak jsem byla lehce překvapená, co se děje. A samozřejmě za chvilenku chtěli, abych jim řekla rodné číslo, aby si ověřili, jestli to jsou opravdu já. Tak jsem řekla, jdou do háje, položila jsem telefon a měla jsem klid.
0: Takhle na ně. Co vy, komu voláte nejčastěji a co se řeší? Jaký je nejčastější téma vašich hovorů a volají vám šmejdi, jak s nimi umíte zatočit? 604 111 211, to je číslo k nám, určitě nám můžete zavolat. My se těšíme na vaše další komentáře a teď už muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný.

0: Bezpečný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
4: Hudební kalendář českého impulzu.
5: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 6. říjen z Neratovic nás zdraví milá paní Eva, která hlásí opět mlhu a 9 stupňů. Pozdravy posíláme naspátek za malou chvíli Laďka Kozderková, písnička Pigále, teď už ale kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy. Martino, hezké ráno i tobě.
1: Pěkné ráno. V České Lípě najel včera večer vlak do nastraženého kamení. Podobná nehoda se tam stala v září. V Šumperku ráno hořelo v ubytovně, evakuovalo se 14 lidí. Muž dostal v Británii doživotí za pokus vniknout na izraelskou ambasádu a útočit. Švédská akademie věd oznámí, kdo letos získá Nobelovu cenu za fyziku. A česká fotbalová reprezentace dnešním zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. A dnešek bude postupně slunečný a odpoledne bude teplo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5:45 přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls. Úterý, 6. říjen, doufám, že máte fajn ráno. Na řadě naše impulzovec krabička Pavel Bobek. Písnička, která dojme nejednoho chlapáka, skladba Můj rodný dům. A kde tato skladba sklízí největší úspěch v rámci okolí Petra Jandy, to nám teď prozradí samotný zpěvák ze skupiny Olympic za 5:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Pavel Bobek se mnou vystupoval v začátcích Olympiku. Tehdy zpíval zásadně jenom anglicky, ale v 70. letech se vrhl na české texty a dokázal, že rock se dá zpívat i česky. U nás v hospodě je absolutně nejslavnější písnička Můj rodný dům. To vždycky místní opilci, když už mají na kouříno, tak si jich pustěj a pláčou u toho. No je to úžasný. Myslím, že i Pavlík by uronil slzu.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou další muzika let 60. až 80. a taky vaše komentáře, reakce v rámci ranního tématu. My zjišťujeme, komu voláte nejčastěji a co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů a volají vám šmejdi, jak na ně?
1: Nejradši si volám, tak to je s manželkou. Ty manželka jezdí po celé republice a když mi volá nějaký číslo, které mám uložený, tak řeknu jenom bonjour, Nokia, a nejenom telefon někdo položí. Kdy volají všelijaký lidi, kterým já nevěřím.
2: A šmejdi mi nevolají, protože vlastně vždycky se ozvu jako úplně hlupá, takže už to někteří vzdali. Jinak si volávám hodně se sestrou, to jsou hodinu a půl hovory, motřenkou, to jsou taky hovory na hodinu.
0: S kým si voláte vy? První telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu prosím vás 150 let a my zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory. 604 111 211, to je číslo k nám a teď už muzika let 60. až 80. úterý 6. říjen, přeji hezké ráno.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
13: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. V Šumperku dnes ráno hořelo v ubytovně. Hasiči na místě evakuovali 14 lidí. Požár vznikl podle hasičů v jednom z pokojů ubytovny a rozšířil se na střechu. Příčinu vzniku ohně i výši škody zatím vyšetřují. Hasiči už zamezili šíření požáru. Teď s pomocí dvou automobilových žebříků rozebírají konstrukci střechy, vyhledávají ohniska a dohašují. Pro obyvatele ubytovny vyslali evakuační autobus. Část z nich přepravili do náhradního ubytování, které zajistili spolu s městem. Kolem objektu je páskou vyhrazený nebezpečný prostor, hrozí tu totiž pád zdiva. V České Lípě řeší vandalismus na kolejích. Včera v podvečer najel vlak do nastraženého kamení. Provoz na trati do Nového Boru se zastavil. Ve vlaku cestovalo asi 20 lidí, nikdo se nezranil. Po pachateli policie pátrá. Povinné ručení je dražší. Důvodem je více nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. Průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Večerní soupeři fotbalové reprezentace nahánějí strach. Anglie v posledním zápase zostudila Chorvaty, kterým na jejich domácí půdě nasázala 7 branek. My máme v Londýně reportéra Tomáše Zemánka.
2: Do zápasu s Anglií náš tým možná povede kapitán Vladimír Coufal.
3: Ne, my nemáme strach, jsme sebevědomí, ale samozřejmě musíme respektovat kvalitu protivníka, protože to, co předvedli v Chorvatsku, bylo neuvěřitelné. Já jsem nemohl Španělsku hrát, takže jsem to sledoval na Sportu a myslel jsem, že to je nějaká chyba. Nechceme hrát jako Chorvati a nechceme tady tohle jako dopustit.
2: Fanoušci přímo na místě mají z posledních reprezentačních výkonů radost. V očekávání výsledku jsou ale krutí.
4: Jo, jdeme na zápas. Marťo, jaký čekáme výsledek?
5: A myslím, že prohrajeme 2-1.
6: Pravdu nebo?
7: No pravdu, jasně.
6: Pravdu, dostaneme 5. Hrajou skvěle, ale nejsem si jistý, že to má budoucnost pro český fotbal.
2: Že to bude přinejmenším těžká výzva, to dobře ví Karel Poborský.
8: Anglie je skvělá furt, ale doma to silnější tady ve Wembley. Jsem na to sám zvědavý, když jsem je viděl teď v Chorvatsku, tak snad to nebude něco podobného.
2: Utkání Anglie-Česko začíná ve 20:45 a mikrofon Rádia Impuls bude u toho. Z Londýna Tomáš Zemánek.
1: A dnes bude všude postupně slunečno a odpoledne teplo. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
9: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené ráno, úterý 6. říjen, svátek slaví pánové se jménem Hanuš, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a teď už Lenka Filipová, písnička Zamilovaná.

0: A 9:15 přeji hezké ráno z rádia Český Impuls, úterý 6. říjen, za malou chvíli skupina Turbo, písnička Hráč. Já i nadále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí, napsat můžete na náš WhatsApp na číslo 734-787-981, případně poslat klasickou SMSku. Krásné ráno nám zpočátku přeje pan Václav, který hlásí 12 stupňů, dodává, respektive 6 stupňů, pardon, počátky 6 stupňů, sluníčko už začíná koukat, píše pan Václav, a také nás z Jičínska zdraví pan Jiří, který hlásí mlhy a 7 stupňů. Pánové, moc děkuju za spolupráci.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: O Zlatokopech, takovýto název dostala naše další ranní hudební dvojce, které písničky nás čekají a kdo nám bude zpívat, prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika, startujeme po 19. hodině. Na našem Facebooku sbíráme ranní teploty. Kolik je u vás stupňů? Napište nám to, případně nám klidně vyfoťte i vaši ranní krajinu, váš ranní pohled, co teď vidíte. www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Za minutu 8:45, úterní ráno, tady na rádiu Český Impuls v plném proudu, to znamená další muzika let 60. až 80. Skupina Turbo, písnička Hráč.

0: Dobré ráno, úterý je 6. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o tom, že první telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu 150 let a mě zajímá, komu voláte nejčastěji, co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů, volají vám šmedi, jak s nimi umíte zatočit, zkrátka zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory.
1: Krásné ráno, já to mám s mobilem strašně jednoduchý, já totiž za chviličku zaparkuju před věznicí, kde pracuju, takže na bráně šoupnu mobil do skřínky a celý den ho neslyším.
2: Bohužel šmejdi volají každý den. No, jak s nima zatočím, to je jednoduše. Jakmile zjistím, že to jsou oni, tak je pošlu někam, hádejte kam. Zavěsím a hnedka tohle číslo blokuju.
0: Já bych jako věděl, jo, tuším, ale rozhodně to nebudu říkat nahlas. Nerad bych dostal pokutu od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jo, nechme to takhle, ale děkujeme za komentář. Ty další sbíráme na telefonním čísle 604-111-211. Co nás čeká nadále? Muzika let 60. až 80. to je jasná věc. O 8:30 se přihlásí kolegyně Martina Kroa, která nabídne nejnovější zprávy. Dobré ráno.
3: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datár.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z M&D to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. M&D, dodavatel elektřiny a plynu.

0: 4 minuty po půl deváté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Petr Kotwald, písnička Milujem se čím dál víc. Teď už ale rychlý přehled zpráv s kolegyní Martinou Kroa.
1: Pěkné ráno. Nejpozději dnes mají poslední z víc než 8 milionů voličů v Česku dostat hlasovací lístky, na kterých budou jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele nebo senátory. Podvodníci zneužívají stížnosti na aerolinky na sociálních sítích a lákají z lidí platební údaje. Rakouská policie zadržela dva Slováky, které spojuje s krádežemi nejméně 21 aut. V německém Frankfurtu bude slavnostně zahájený knižní veletrh, kde je Česko čestným hostem. A tenista Jiří Lehečka si dnes v Tokiu zahraje o titul se Španělem Alcarazem. A dnes bude postupně všude slunečno a odpoledne teplo. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Nás teď čeká muzika o Zlatokopech, nabídnu spojené trmské osady Praha, písničku Zlatokop Tom, a pak nás také nemine nahrávka Mám zlatej důl od Karla Gotta. 8:45, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké úterý, 6. říjen, blíží se nám 9. hodina, do zpráv s kolegyní Martinou Krová, naše ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Komu voláte nejčastěji a co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů, volají vám šmejdi, jak s nimi umíte zatočit. První telefonát v historii proběhl už dávno, je tomu 150 let a my zjišťujeme, jak vypadají vaše současné hovory.
1: Když vám volají šmejdi nebo podvodníci, tak já, když vednu telefon a samozřejmě podle hlasu zjistím, že to je nějaký tenhle ten podvodník, tak se mu okamžitě představím třeba jako dobrý den, tady major Meissner, odbor hospodářské kriminality Policie České republiky.
2: Manžel zatáčí s telefonními šmejdy tak, že když mu někdo zavolá, řekne, že ho právě ruší při styku s prostitutkou, že jsou zrovna třeba ve sprchovém koutě a že zavolá později a už se potom nikdo neozve.
0: Tak i to je samozřejmě varianta. My pokračujeme v hudební krasojízdě let 60. až 80. Já vám přeji pohodový poslech.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice Kotobuzi 330 Čestlice.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Podvodníci zneužívají stížnosti na aerolinky, vydávají se za zákaznickou podporu leteckých společností a lákají z lidí platební údaje. Začne to tím, že zákazník zveřejní svou stížnost pod příspěvkem letecké společnosti na sociální síti. Podvodníci pak na takový příspěvek reagují, omlouvají se za nepříjemnosti a nabízejí pomoc třeba se spožděným letem nebo odškodněním a prosí zákazníka, aby pokračoval v soukromé konverzaci v aplikaci WhatsApp. Podfukáři v některých případech využívají oficiální loga značek nebo v názvech odkazují na zákaznickou podporu nebo reklamační oddělení. Od cestujících se pak snaží získat osobní údaje a informace o platebních kartách. O koordinované práci podvodníků informovala kyberbezpečnostní společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní každý den vznikají stovky falešných účtů. V Česku roste počet obcí s jednou kandidátkou. Tento pátek a v sobotu budou lidé mít na výběr kandidáty pouze z jednoho uskupení ve třetině obcí. Po volební složení už je navíc jasné na tisícovce míst. Počet kandidátů tam totiž přesně odpovídá počtu křesel v zastupitelstvu. A nejde pouze o vesnice, ale i města s několika tisíci obyvateli. Nejméně soutěživých voleb bude o víkendu v Plzeňském kraji. Jednobarevné složení čeká skoro polovinu tamních zastupitelstev. Pouze jednu kandidátku budou mít podle Mladé fronty dnes na výběr také obyvatelé každé třetí obce ve Středočeském, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihočeském kraji. Na knižním veletrhu v německém Frankfurtu se blízkne i Česko. Na jeho 78. ročníku je totiž jeho čestným hostem. Reprezentovat naši zemi bude 70 autorek a autorů. Už včera ve Frankfurtu nad Mohanem slavnostně odhalili lavičku Václava Havla k příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Karlovarský kraj dá přes 1,5 milionu korun na venkovské obchody. Podpoří tak radnice a malé podnikatele, kteří zajišťují základní obslužnost.
2: Z dotace mohou platit především provoz obchodu, třeba elektřinu nebo teplo. Podle hejtmanství má vesnický obchod mnohem větší význam, než se může zdát. Místní mají základní sortiment blízko domova a nemusí kvůli každému nákupu cestovat. Karlovarský kraj tentokrát obdržel 17 žádostí, 3 ale byly stornovány. Na peníze se mohou těšit například v Sadově, Kraslicích nebo Dolních Nivách. Dušan Valenta.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:03, Martino, díky. A teď už český hitmaker Michal David, písnička Decibely lásky. Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne, 6. říjen.

4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost. Ze života na našem Facebooku sbíráme ranní teploty, zajímá nás, kolik u vás je. Tak koukám, že už se nám tam komentáře štosují. Paní Irena Soukupová píše ráno v 5 hodin 2 stupně sušice, Vranov u Brna 7 stupňů, píše paní Martina Válová. Paní Žina Splavcová z Českého Brodu nás zdraví, hlásí 9 stupňů, paní Marie Zahradníková má ve Znojmě 6 stupňů, respektive měla po ránu. Pan Pavel Penk, Jirkov u Chomutova 8 stupňů, pan Honzík Marku Soběslav 4 stupně. Tak co vy, kolik jste po ránu naměřili? Klidně nám to můžete stále napsat www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45, za malou chvíli Jiří Štědroň, písnička Butterfly.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová fólie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
13: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
14: Počkat, někdo ale chybí.
13: Vy!
14: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Naďa Urbánková, písnička Rodičovské sdružení a další muzika let 60. až 80. Eva Olmerová, Michal Penk, Hana Zagorová. Pojďme si společně zpříjemnit úterní dopoledne, 6. říjen. Teď už Naďa Urbánková, přeji hezké dopoledne.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls, úterý 6. říjen do 10. do zpráv s kolegyní Martinou Krová, další muzika let 60. až 80. Za malou chvíli Miroslav Dudáček, písnička Černé oči máš jen jednou. V ranním tématu jsme zjišťovali, jak vypadají vaše současné hovory. Představte si, že první telefonát v historii proběhl před 150 lety. Mě zajímalo, komu voláte nejčastěji a co se řeší, jaké je nejčastější téma vašich hovorů a volají vám šmejdi, jak s nimi umíte zatočit.
1: Zvonil mi ráno telefon, já jsem se předpisově představil, halo, tady Impulzovi, tam se ozval smích a byla tam paní, která mi říká, tak to máte blbý, tady je finanční úřad. Já říkám, oho, takže vy mi budete brát, ne dávat. Ona se začala ještě víc smát a říkala, že ne, že mi budou vracet peníze.
2: No zdravím, tak nejčastěji si volám s manželkou, když jsem s ní každý den minimálně 3/4 dne. Šmejdi mi nevolají, ale možná, že nevíte, že když Graham Bell vynalezl telefon, tak už měl 2 nepřijatý hovory od Zimmermana.
3: Pár let, 2 roky, 3 roky zpátky mi volal jeden a ptal se mě, jestli vím, co to je Amazon, tak jsem mu řekl, že to je nějaký jezero, zasmáli jsme se. No a pak jsem najel na jeho notu a hodinu a půl jsem mu vyprávil o něm v Zelandu, kde jsem byl a jsem se ho potom ptal, kolik si teda vydělá za tu dobu, co jsme spolu mluvili, tak mi říkal, že nic, že bych musel něco investovat, tak já jsem mu říct, že si vydělal asi 800 korun a poděkoval jsem mu za rozhovor a šel jsem na oběd.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Kolumbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Pěkné dopoledne. Sucho v Česku se každým dnem prohlubuje. Například za 86 let z existence přehrady Husinec u Prachatic místní tak málo vody nepamatují. Z řeky Blanice napájející nádrž je potůček, který meandruje v původním korytu a je možné ho překročit suchou nohou. Husinec přitom slouží i jako záložní zdroj pitné vody pro Prachatice a okolí. Lidé by do dnešního dne měli dostat volební lístky. Jsou na nich jména kandidátů na budoucí obecní zastupitele. Na zhruba třetině území státu se letos rozhodne i o budoucím složení horní komory parlamentu. Takže v některých obálkách jsou i kandidáti na senátory. Ti by do dnešní půlnoci měli elektronicky oznámit dohledovému úřadu sponzory své kampaně. Pokud by některý volič lístky nedostal, obdrží je ve volební místnosti. Volby se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října. Vyškov se chystá na velkou proměnu. Jihomoravské město výrazně ovlivní chystané zdvoukolejnění železniční trati mezi Brnem a Přerovem. Do krajského hlavního města se pak lidé z Vyškova dostanou za 15 minut. Místostarosta města Karel Goldemund očekává, že rekonstrukce místní železnice přinese vedení radnice řadu výzev.
4: Staneme se spádovou oblastí zhruba pro 40 tisíc lidí se všemi plusy i minusy. Vyškov na to musí být připraven infrastrukturálně. Staneme se předměstím Brna nebo možná Brno předměstní Vyškova, to je úhel pohledu. Připravujeme se na to samozřejmě v rámci přípravy nového územního plánu.
3: Stavební práce na brněnsko-přerovské trati mají začít za 2 roky. Železničáři počítají s tím, že se po ní bude jezdit 200 km za hodinu, což je nejvyšší možná rychlost na tuzemské železnici. Naši fotbaloví reprezentanti dnes nastoupí ve Wembley proti Angličanům. Zakončí tak rekordně dlouhý podzimní sraz. Proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa chtějí naši fotbalisté překvapit a v Lize národů pod novým španělským trenérem Santim Deniou poprvé zabodovat. Budou to mít ale těžké, protože Angličané jen před 3 dny přejeli Chorvatsku u nich doma vysoko 7-0. Český tým také v Anglii ještě nikdy v historii nezvítězil. V úvodním vzájemném duelu v elitní skupině před týdnem favoritovi v Praze podlehl 0-2. Národní mužstvo po letním příchodu trenéra Deni na lavičku sice prohrálo všechny 3 dosavadní zápasy, ale ve hře je podle expertů i fanoušků vidět zlepšení. A my máme přímo v Londýně reportéra Tomáše Zemánka. A dnešní počasí bude slunečné, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis tady na rádiu Český impuls, opět za hodinu. Do té doby nabídnu muziku let 60. až 80. Jsem Adam Kořica, přeji vám hezké úterní dopoledne, 6. říjen a teď už Dalibor Janda, skladba Kdejsi. Kdejsi.

Ahoj, Petr Rezek. Právě posloucháte Český impuls na středních vlnách. No a já si vážím toho, že zde uslyšíte i moje písničky.

0: Zdravím vás z Rádia Český Empul, se přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne. Do půl jedenácté Oldaří a skupina Katapult, písnička Já nesnídám sám. V pořadu Máme Česko rádi, nás čeká turistický trhák Jižní Moravy, a to Šmelcovna. Podle čeho dostala název, uslyšíme o půl jedenácté.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
2: laminátovou
1: a voděodolnou,
2: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800

0: Tady je Český Impuls Rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 6. říjen. Naše další hudební dvojice nabídne večerníček v českých písničkách let 60. až 80. Více prozradím po půl 11. Teď už nás ale Hana Kracíková zve na Jižní Moravu do Šmelcovny. Co to vlastně je, řekne právě Hanka. Startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Jedná se o malinkou ves, spíš se skupení několika málo chalup a půvabnou kapličkou. Je to ideální cíl k výletu z Brna nebo Veverské Býtyšky. Pomůže mi při představení Šmelcovny tradičně Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak Šmelcovna je snem turistických spolků. Je tu krásná příroda a v minulosti se tady vždycky něco konalo. Třeba brněnská turistická společnost Noha tu začala před více než 100 lety organizovat vítání jara. Tradice je živá. Děje se to každou první jarní neděli. A i v jinou roční část je sem parádní výlet. Buď z Javůrku, to je kolem 3 kilometrů, anebo právě z Veverské Býtyšky.
2: Ale to už je dál, to je 8-kilometrová trasa. Vede údolím Bílého potoka, domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Žijí tu ještěrky, zmije a roste třeba sasanka hajní.
3: A nebo takový zvláštní mech. Jmenuje se dřípovičník z peřiny, který v noci zeleně světelkuje.
2: A propo, kde se vzal název Šmelcovna, to musí něco znamenat, když jich je po republice několik.
3: No to znamená, je to z německého slova Schmelzen, což znamená tavit. A vám už tak musí být jasné, že se tady zpracovávala a tavila ruda.
2: A jaká?
3: Stříbrná, ale také železná. Dokonce už od 13. století. V okolí Šmelcovny dodnes v krajině rozeznáte štoly a zbytky hamrů, kde se ruda mlela.
2: Šmelcovna leží zhruba 25 kilometrů severozápadně od Brna. Jít se sem dá z Maršova a Domašova nebo od Velké Býteše a Veverské Býtyšky. Modrá značka turisty dovede i k Vydřím skalám. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tak ještě ten

tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději.

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jak hores, všude

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou, do vysílání kolegy Honzy Benešovského, naše úterní dopolední hudební dvojce a v ní večerníček v českých písničkách let 60. až 80. Před 58 lety měl premiéru první díl večerníčku Pohádky z mechu a kapradí. No a právě z této pohádky Křimílek a Vochomůrka nabídnu Karla Gotta písničku Cestu znám jen já a pak nás také nemine večerníček Karla Černocha. Přeji pohodový poslech, z mojí strany je to vše. Jsem Adam Kuřica, loučím se s vámi, za sebe vám přeji hezké úterní dopoledne, i nadále si užijte s naším rádiem a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr
5: a rozšíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Váš názor? Váš názor?
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Hudební dvojice
14: a neb. Ve dvou se to líp táhne.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Hygienici evidují v Praze za září 20 nových případů onemocnění žloutenkou typu A. V srpnu bylo nových pacientů 9. Od začátku roku v Praze onemocnělo přes 340 lidí. Dva nakažení zemřeli. Podle hygieniků není za nárůstem případů nové ohnisko nemoci a situace se i přes zářijový výkyv uklidňuje. Dodávají, že je ale nutné dodržovat hygienu a pro dlouhodobou ochranu se nechat očkovat. Drony zasáhly dvě lodi v ekonomické zóně Bulharska. Uvedla to dnes podle agentury Reuters kancelář prezidentky Jotovové. Bulharská média píší o bezprecedentním koordinovaném útoku na obchodní plavidla. Jedno se podle nich potopilo, druhé zachvátil požár. Útok následuje den poté, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehu Rumunska. Dva lidé přišli o život. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského loď převážela kukuřici a napadly dva ruské bezpilotní letouny. Lidé na Frýdlantsku získají vodovod. Tamní studny totiž ohrožuje pokračující těžba uhlí v polském dole Turův. Ředitel frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar vysvětluje, že si zdroj vody pro 24 000 obyvatel regionu vyžádají spousty staveb.
2: Přivaděč z Frýdlantu do Jedřichova v délce asi 10 kilometrů. Druhý přivaděč je Frýdlant Bulovka, pak je opatření vlastně dostavby různých sítí a navýšení kapacit vodojemu a největším projektem je zkapacitnění a rekonstrukce úpravné vody ve Frýdlantu, včetně celé nové pramenné oblasti.
1: Na Frýdlantsku je ale situace lepší než okolo Hrádku nad Nisou a Chrastavy na Liberecku. Na silnici mezi Jablunkovem a hranicemi se Slovenskem se začíná pracovat. Dnes startuje oprava frekventovaného tahu první třídy číslo 66. Práce potrvají až do jara a řidiči musí počítat s omezením. A dnešní den bude slunečný, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Se zprávami se dnes loučí Martina Kroa.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dopolední program pokračuje, Honza Benešovský se hlásí od mikrofonu, zpívat přicházejí Iveta Bartošová a Petr Sepeši. Slavné knoflíky lásky.

0: Je Český impuls rádio pro radost ze života. Za chvilku Jiří Korn, Rána jsou zlá, potom Natural nebo Miroslav Žbirka. A stále platí, že hrajeme na vašem telefonu nebo v televizoru jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Jenom zase velmi stručně technicky, do telefonu je potřeba si stáhnout žlutou rádiovou aplikaci, to je na pár ťuknutí, a do televize tam jenom někde zmáčknete automatické ladění. To je všechno, tak schůtí do toho Český impuls.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bychytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Desátý Český mejdan s impulzem. S impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí. Vy!
11: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
13: Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný se.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Já línou ženu mám, jen spí a jí a všechno nejlíp ví, když něco namítám.

0: Posloucháte Český impuls. František Ringo Čech psal texty pro Karla Gotta také díky tomu, kde bydlel. Například písničku Nápoj lásky číslo 10. My si ten její příběh probereme zítra, touto dobou v 11:30, v hudebním kalendáři, do kterého už si připravuje podklady expert na českou muziku, náš kolega Zdeněk Sekanina. No a teď jsou před námi jiné kusy, třeba Marcela Holanová v písni Sláva jsou bály, anebo Olympici pták Rosomák. Tak s námi zůstávejte na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dopolední program Českého Impulzu pokračuje teď písničkou z Impulzovic krabičky. Karel Zich bude zpívat Máš chuť majoránky a Helena Vondráčková řekne pár slov ve svém komentáři. Hezké spojení, těším se na to, příjemný poslech, dobré dopoledne. No a hlavní zprávy ty už taky chystáme v redakci, sledujeme zpravodajské servery a světové agentury. Relaci odvysíláme přesně ve 12 hodin.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
9: Karel Zich byl výjimečně romantický zpěvák. Tak, jako to dovedl v některých svých hitech jeho velký vzor Elvis Presley. A mám-li si vybrat některou Zichovu opravdu romantickou a krásnou píseň, vyberu si Máš chuť majoránky. Tahle písnička Karlovi velmi slušela. Sama o sobě je velmi poetická a Karel ji zpíval skutečně s nádherným citem. Zpěváci říkají, že do toho dal srdíčko, ale mám-li být upřímná, on ho dával do každé své písničky. Ale v té majoránce, tam je to prostě od prvního okamžiku.
10: Oči do kořán a v těch očích tání, vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pražští policisté hledají svědky konfliktu z Běchovic. K tomu došlo minulý týden ve čtvrtek mezi 67-letým řidičem osobního Peugeotu a 17-letým mladíkem, který vezl na koloběžce 14-letou dívku. Incident skončil zraněním. Odehrál se 1. října před 16:30 odpoledne v ulici Mladých Běchovic u přechodu na křižovatce s ulicí ke Klánovickému lesu. Pak se přesunul do ulice Podnikatelská. Případ prověřují kriminalisté kvůli podezření z dvojnásobného pokusu o těžké ublížení na zdraví. Pachateli hrozí až 12-leté vězení. Policisté schání svědectví nebo kamerové záznamy, případně záznamy z palubních kamer vozidel. Hlavně hledají řidiče, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na chvíli zastavil a mohl tak vidět jeho průběh. Svědci se mohou ozvat na linku 158. Karlovarský kraj dá přes 1,5 milionu korun na venkovské obchody. Podpoří tak radnice a malé podnikatele, kteří zajišťují základní obslužnost.
2: Z dotace mohou platit především provoz obchodu, třeba elektřinu nebo teplo. Podle hejtmanství má vesnický obchod mnohem větší význam, než se může zdát. Místní mají základní sortiment blízko domova a nemusí kvůli každému nákupu cestovat. Karlovarský kraj tentokrát obdržel 17 žádostí, 3 ale byly stornovány. Na peníze se mohou těšit například v Sadově, Kraslicích nebo Dolních Nivách. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Posádka z obchodní lodi potopené dnes v noci v Černém moři je nezvěstná. Plavidlo se potopilo po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Představitelé země útok označili za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Drony v noci na dnešek zasáhly 2 lodi. Jedna se potopila, druhou zachvátil požár. Útok následoval jen den potom, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehů Rumunska. Tady přišli o život 2 námořníci. Dnešní incident je ale prvním svého druhu, při kterém došlo k napadení lodí ve výlučné ekonomické zóně Bulharska. Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Italského tenistu zastavilo zdraví. Prvního hráče světového žebříčku momentálně nepustí na kurty přetrvávající problémy s kolenem. Sinner kvůli tomu nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Na sociální síti oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu. Zítra už bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne čekáme teplo. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ojedinělé i s mlhami. A s teplotami opět mezi 18 až 23 stupni.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 12. hodině. Michal David přichází zaspívat, potom se ozve Marta Kubišová nebo Věra Špinarová. Český impuls vysílá Honza Benešovský. Přeje krásné poledne všem.

0: odpoledne posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Zpívala Věra Špinarová, za chvíli se přidá Jaromír Majer nebo Iveta Bartošová. No a potom taky zapne mikrofon Alexander Hemala, který si ještě dělá výpisky, poctivě připravuje televizní chvilku. Tak jestli máte v plánu být večer někde úplně v klidu na kanapě před obrazovkou, počkejte si na Sašův výběr. Český impuls.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy...

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází vždy, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Posloucháte Český impuls. Odpoledne se dozvíme, proč jednou před Vladimírem Menšíkem utekli diváci. To si poslechněte ve 16:45 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď tady máme Sašu s výčtem televizních pořadů, které stojí za to, stojí za zhlédnutí. No a hned potom další muzika. Eva Pilarová bude zpívat, nebo Václav Neckář na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Dnes, přátelé, začnu pěkně od vody, ale vody velmi divoké a věci, co se na ní mají udát, budou ještě divočejší. V americkém thrilleru Divoká řeka jsou hlavními aktéry rodiče s 10letým synkem, kterému splní přání a na jeho narozeniny vyrazí na raft. Tam ale potkají posádku jiného raftu, která není vůbec vstřícná a jejich rodinný výlet se promění v boj o holý život. Divoká řeka s Meryl Streepovou hlavní roli od 20. hodiny na Prima Max. Komisařka Florence stojí před dalším vyšetřováním. To se točí kolem mrtvého muže, který se právě rozešel se svou dívkou. Ta mu tak říkajíc dala kopačky kvůli jeho alkoholismu, dluhům a velké žárlivosti. Olověné nebe, tak to je název dnešního pokračování tohoto francouzského seriálu ve 20:10 na ČT1. Když bydlí několik kamarádů v jednom bytě, tak se také může stát, když se jeden z nich, a sice Adam, chystá odstěhovat, že všichni ostatní budou zakopávat o jeho věci, ale především o jeho nabobtnalé ego. Netopíří výzva, to je název dnešní epizody Božího plánu ve 20:20 na Nově. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. O písničce Nápoj lásky číslo 10 bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak to s jejím nahráním bylo. Celý ten příběh je velmi zajímavý, tak si ho poslechněte zítra v hudebním kalendáři. No a teď si dáme písničky s desítkou do hudební dvojice. Ta první, ta je ložená, tu už jsme představili, no a potom Dalibor Janda, 10 prstů pro život. Honza Benešovský u mikrofonu, krásné odpoledne z Českého impulzu.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Hudební dvojice a neb Vrána k vráně sedá.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezký den. Nejpozději dnes mají voliči v Česku dostat hlasovací lístky pro komunální a senátní volby. Pokud by některý volič lístky nedostal, dostane je ve volební místnosti. K volbám může jít v pátek a v sobotu víc než 8 milionů Čechů. Volební místnosti budou v pátek 9. října otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu 10. října od 8 do 14. Občané volí 5 až 55 zastupitelů v obcích. V hlavním městě Praze jde až o 70 zastupitelů. Přehrady na východě Moravy mají kvůli suchu minimální stavy. Deficit hladince podle našeho zpravodaje Jana Čady počítá v metrech.
1: Suchu zmar, vodě zdar, dobrý den. Informace z povodí Moravy jsou udivující. Na Luhačovické přehradě je momentálně vodní stav oproti normálu minus 2,5 metru. Nedaleko odtamtud v Lutkovicích chybějí 3 metry a ve Slušovicích už celé 4. Přítoky jsou naprosto minimální a srážky, jak by zmet. Vodní nádrže odpouštějí už od dubna, aby se vůbec zachovaly vodní toky. Ovšem jejich stavy jsou rovněž menší než malé. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Dobrá zpráva přichází z Hradce Králové. Oprava silničního okruhu východočeského města je hotová. Omezení skončila. Po opraveném úseku mezi mostem přes Orlici a kruhovým objezdem Brněnská denně projede přes 30 tisíc vozidel. Jde o jednu z nejzatíženějších silnic v Královéhradeckém kraji. Dopravu mezi centrem města a silničním okruhem ale ještě stále komplikuje oprava Malšovického mostu. Ta potrvá zhruba do poloviny listopadu. Německou rozvědkou otřásá skandál. Policie dnes ráno zadržela jejího bývalého šéfa Augusta Hanninga pro podezření ze špionáže. Policisté zatkli i jeho jednoho bývalého spolupracovníka. Ten měl nejméně do roku 2022 Hanningovi za peníze dodávat přísně utajované informace. Hanning podle vyšetřovatelů minimálně jednou vypracoval bezpečnostní analýzu pro cizí zpravodajskou službu. Podle německých médií šlo o Rusko. Zítra čekáme oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, s teplotami kolem 21 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Krátce po 13. hodině přichází Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny, potom tady bude Petr Rezek nebo Jan Nedvěd, ale to už bych předbíhal. Honza Benešovský u mikrofonu Českého impulzu. Krásné odpoledne. Stín.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Otázky kapely Olympic přijdou na řadu za malou chvíli. No a vaše otázky taky. Budou to ty dotazy, které směrujete na cestovatele Českého impulzu Jirku Kolbabu. Padla taky ta, jak dlouho to trvá, než ho začne v Česku, řekněme, pálit dobré bydlo, než začne být takzvaně na jehlách, prostě než zase začne chystat nějaké cesty. Tak se to dozvíte za chvilku, Jirka Kolbaba, jeho odpovědi na vaše otázky.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Jak Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.

0: Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
6: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
7: Počkat, někdo ale chybí.
6: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Ivana Andrlová s Janem Čenským nám připomenou pohádkovou Jestli to nebude láska, potom vzpomínám další slavná písnička, tentokrát od Věry Špinarové. No a teď už vysílá cestovatel Jirka Kolbaba, který odpovídá na vaše dotazy. Jirka odpoví i vám. Ptejte se WhatsAppem na čísle 734 787 981. Teď už ho tady máte.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Je pro vás cestování pořád ještě hlavně koníčkem nebo už spíš biznisem? Markéta, naše posluchačka z Prostějova, se ptá.
3: Tak určitě to je spalující koníček, ale v podstatě se mi to stalo také po těch letech zaměstnáním a vůbec jako nejsem z toho nešťastný, ani se za to nestydím. A dívám se na to stejně nadšeně, na ten svět, na to cestování, na ty fenomény, na tu práci v České republice, která posléze následuje jako na velký koníček a skutečně s velkou pokorou to takto přijímám. Jsem velmi šťastný, že to funguje.
2: Pak tady máme dotaz, který se týká organizace, řekněme práce nebo organizace náplně nebo obsahu tvého koníčka, tedy cestování. Jaké si necháváte prostory mezi jednotlivými cestami, abyste stačil zážitky vůbec vstřebat? Antonín z Horního Slavkova.
3: A já to ani tak moc neorganizuji, no tak já to vstřebávám hlavně na těch cestách a myslím si, že tím, že hodně čtu na těch cestách, před těmi cestami i po těch cestách, tak se dostávám do té problematiky ještě jakoby hlouběji, tak mě to zajímá, jsem takový encyklopedický typ, si hledám ty informace, dávám si je dohromady, abych potom tu novinářskou práci na území Česka lépe zvládal a nepotřebuji si plánovat nějaké prostoje mezi cestami. Já jsem rád, když je tam pár hodin a stejně rád, když je tam pár dní, ale když je tam už pár týdnů, tak už jsem nerad, protože zase mířím docela rád ven. Mně je venku hrozně moc dobře a často lépe, než tady u nás doma, jakkoliv to možná nevyzní teď v rádiu úplně příznivě.
2: Teď další taková organizační, která navazuje na tu předchozí. Děláte si přesný itinerář cest nebo improvizujete i v relativně nebezpečných místech a jdete do takových nebo se jim raději vyhnete? Jan Jihlava.
3: Nesmírně rád improvizuji na místě. Ty informace strategické člověk získá od těch domorodých lidí. Je potřeba s nimi hovořit. Už od letiště tam to začíná a oni tě potom navedou na ta správná místa, na ty správné události, které tam jsou pro mě jako fotografa, novináře, pochopitelně nejpřitažlivější, abych žil co nejvíc aktivně a v tom mně vymezeném čase, ať už je krátký nebo delší, to je jedno, zažil jsem co nejvíce zážitků, událostí a mohl jsem si o té zemi udělat co nejobjektivnější obraz sám.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hej, ty tam, Helena Vondráčková v odpoledním programu Českého impulzu. Teď už pojďme do hudební dvojice, to znamená zase budeme skládat za sebe dvě písničky s něčím společným a teď to bude Zlato / Zlatokopové. Začnou spojené trampské osady Praha, Zlatokop Tom a potom Karel Gott, Mám zlatý důl. Tak příjemný poslech, hezké odpoledne v úterý 6. října, přeje od mikrofonu Honza Benešovský.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli a o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Benzinky v polských chalupkách berou čeští řidiči útokem. Lákají je významně levnější pohonné hmoty. Litr benzinu Natural 95 se tam dnes dal pořídit za ani ne 7 zlotých, v přepočtu za zhruba 38 korun. To je o 7 korun na litr méně než v Moravskoslezském kraji stojí 48 korun na litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Vyškov se chystá na velkou proměnu. Jihomoravské město výrazně ovlivní chystané zdvoukolejnění železniční trati mezi Brnem a Přerovem. Do krajského hlavního města se pak lidé z Vyškova dostanou za 15 minut. Stavební práce na brněnsko-přerovské trati mají začít za 2 roky. Železničáři počítají s tím, že se po ní bude jezdit 200-kilometrovou rychlostí za hodinu, což je nejvyšší možná rychlost na tuzemské železnici. Nobelův výbor ocenil belgického astrofyzika. Francis Halsen dnes získal Nobelovu cenu za fyziku za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu. Vědec ke sledování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube v Antarktidě, kterou dokončil v roce 2011. Podle Nobelova výboru tak 82letý Halsen připravil cestu pro nový druh astronomie. Karolína Muchová v Pekingu září. Na tenisovém turnaji 30letá hráčka postoupila do čtvrtfinále, když Japonku Naomi Osakovou porazila po setech 7-5, 1-6 a 7-6. Naopak Linda Nosková končí v osmifinále turnaje v Číně, nestačila na ruskou soupeřku Alexandrovovou. A ještě jednu tenisovou na závěr. Jiří Lehečka nakonec titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podle světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6-7 a 4-6. Ve středu nás čeká oblačno až polojasno, místy přechodně zataženo, s teplotami do 23 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Právě ve 2 skončili Pojďme hrát. Pojďme hrát Hvězdičku blízkavou. Nastupují Petr Novák a George and the Beethovens.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Petr Rezek bude zpívat Přátelství, potom Lenka Filipová a Karel Zich Mosty nebo Petr Vašek, Ty a já. No a potom taky další vydání pořadu Máme Česko rádi s Hankou Kracíkovou a turistou z povolání Mirkem Tausigem. Tentokrát si představíme trhák Jižní Moravy, a to Šmelcovnu. Jak vlastně vznikl ten název, to bude jedno z témat. Počkejte si na to, poslouchejte odpolední vysílání Českého impulzu.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Jan Kaněra, je statisticky dokázáno, nebo Maria Rotrová, případně Heidi Janků. Ti všichni se potkají tady v našem odpoledním programu. No a teď se hlásí Hanka Kracíková, která nás zve na Jižní Moravu do Šmelcovny. Co to vlastně je?
1: Máme Česko rádi.
2: Jedná se o malinkou ves, spíš se skupení několika málo chalup a půvabnou kapličkou. Je to ideální cíl k výletu z Brna nebo Veverské Býtyšky. Pomůže mi při představení Šmelcovny tradičně Mirek Tausik z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak Šmelcovna je snem turistických spolků. Je tu krásná příroda a v minulosti se tady vždycky něco konalo. Třeba brněnská turistická společnost Noha tu začala před více než 100 lety organizovat vítání jara. Tradice je živá. Děje se to každou první jarní neděli. A i v jinou roční část je sem parádní výlet. Buď z Javůrku, to je kolem 3 kilometrů, anebo právě z Veverské Býtyšky.
2: Ale to už je dál, to je 8-kilometrová trasa. Vede údolím Bílého potoka, domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. Žijí tu ještěrky, zmije a roste třeba sasanka hajní.
3: A nebo takový zvláštní mech. Jmenuje se dřípovičný zpeřený, který v noci zeleně světelkuje.
2: A propo, kde se vzal název Šmelcovna, to musí něco znamenat, když jich je po republice několik.
3: No to znamená, je to z německého slova Schmelzen, což znamená tavit. A vám už tak musí být jasné, že se tady zpracovávala a tavila ruda.
2: A jaká?
3: Stříbrná, ale také železná. Dokonce už od 13. století v okolí Šmelcovny dodnes v krajině rozeznáte štoly a zbytky hamrů, kde se ruda mlela.
2: Šmelcovna leží zhruba 25 kilometrů severozápadně od Brna. Jít se sem dá z Maršova a Domašova nebo od Velké Býteše a Veverské Býtyšky. Modrá značka turisty dovede i k Vydřím skalám. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pojďme otevřít krabičku naší hudební klenotnici, ze které vypadne další drahokam. S nápisem Jednoho dne se vrátíš. Silná píseň Věry Špinarové, která si samozřejmě zasluhuje komentář. Koho jiného než velké kamarádky Věry Špinarové Petrianu. Patří do toho komentátorského týmu, takže se ujme slova. A Honza Benešovský za mikrofonem, dobré odpoledne a ve 3 hodiny další zprávy.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
3: Jo, jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
6: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Jednoho dne se mi vrátí, že ústřední milostné téma z italské kovbojky Tenkrát na západě. A je to možná jedna z nejslavnějších písní Věry Špinarové. Dokonce tak slavná, že ji Věra odmítala nějakou dobu zpívat na koncertech, protože měla pocit, že na její vystoupení chodí publikum jen kvůli téhle písničce. A jednou mě dokonce někdo vyprávěl, že koncert začala touhle písní a pak řekla, tak ti, co přišli jen kvůli téhleté skladbě, už můžou jít domů a pro zbytek to mám ještě další písničky. Já nevím, jestli je to legenda nebo opravdová událost, ale i když bych to asi takhle řízně nedokázala říct, docela ji chápu.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Na dopravu na dálnici D5 u Plzně dnes dohlížejí specialisté z 9 zemí Evropy. Zaměřují se na přepravu nebezpečných látek, jako jsou výbušniny, hořlaviny nebo žíraviny. Experti prověřují, jestli se zastavená auta řídí mezinárodní dohodou a dodržují tak zvláštní požadavky na technický stav aut, označení nákladu nebo bezpečnostní vybavení. Některé závady nejsou na první pohled vidět, proto jsou na místě experti se specializovanými znalostmi. Za první 2,5 hodiny inspektoři zkontrolovali 15 aut, závady našli u poloviny z nich. Nejčastěji šlo o problémy s doklady. V Rusku se objevilo podezření na plicní mor. Pokud jde skutečně o mor, tak celosvětové ohrožení nehrozí. Plicní mor se totiž zdaleka nešíří třeba tak rychle jako covid, řekl nám to epidemiolog Roman Primula. Podle něj je tento případ trochu podivný, proto také vzbudil celosvětový zájem.
2: Případů moru není zas tak úplně málo a protože je to onemocnění bakteriální, tak jsme schopni poměrně dobře léčit. Tady ta situace je trochu zmateční v tom, že tady byla nařízena poměrně přísná dlouhá karanténa, která úplně nekoresponduje s tímto onemocněním a zatím se vůbec netuší, jakým mechanismem došlo k nákaze a jestli vůbec to je mor.
1: Podle Primuly je plicní mor zavčas léčitelný dostupnými antibiotiky. Ve Francii začal další den blokád škol a demonstrací. V Paříži se čeká až 40 tisíc protestujících v průvodu. Demonstrace jsou v plánu i v Lyonu, Lille, Marseille nebo Toulouse, Bordeaux, Rennes a Štrasburku. Demonstranti si stěžují na nedostatek personálu ve školách, které jsou podle nich navíc ve zchátralém stavu. Francouzská vláda už se snaží pro školy najít potřebné finance, což ale bude těžké s ohledem na rychle rostoucí schodek rozpočtu a státní dluh. Čeští fotbaloví fanoušci se těší na večer. To naši reprezentanti zápasem v Anglii zakončí rekordně dlouhý podzimní sraz. Ve Wembley se pokusí proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa překvapit a po 3 porážkách v Lize národů pod novým španělským trenérem Deniou poprvé bodovat. Utkání začne ve 20:45. Zítra bude slunečno, i oblačno, i zataženo, s teplotami do 23 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Všechno víme, zprávy skončily krátce po 15. hodině. Pojďme si zahrát Dalibora Jandu a slavný hit Padá hvězda. Večer.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až urážím.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Jestli máte teď chviličku, podívejte se na náš Facebook, bývají tam různá témata, která můžete komentovat, lajkovat, glosovat, také si můžete najít nové přátele a sem tam i něco zajímavého vyhrát. Tak nezapomeňte www.facebook.com/Český impuls, to je naše adresa, zastavte se kdykoliv, těšíme se na vás taky na internetu. No a za chvilku další muzika, Josef Zíma bude zpívat Jiří Helekal nebo Eláni na Českém impulzu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, s MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
9: Počkat, někdo ale chybí.
8: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, hezké odpoledne v 15:30. No a když je 15:30, tak to je pro nás takový signál, že už je potřeba začít s přípravou večerního vysílání. A tím mám na mysli samozřejmě písničky k táboráku. Ve známém čase, mezi 19. a 20. hodinou, pokud to máte rádi, poslouchejte také dnes večer. No a za chvilku žánrově úplně jinam Hana Zagorová a Juraj Kukura budou zpívat Lásku amore na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, odpolední vysílání. Uslyšíme, proč jednou před Vladimírem Menšíkem uprchli diváci. To si poslechněte za půl hodinky ve 4:15 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. No a před 58 lety měl premiéru první díl Večerníčku pohádky z mechu a kapradí, tak to je zase téma pro hudební dvojici. Dáme si večerníčky v českých písničkách. Karel Gott bude začínat a Karel Černoch se přidá s večerníčkem. Tak se mějte moc krásně, Honze Benešovský se loučí tady pohádkově. A zase zítra dopoledne naslyšenou na Českém impulzu.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Hudební dvojice
8: aneb jako vejce vejci.

My hledali ho dlouho, jak lovec úlovek, a s námi spousta lebadel, lodí a ponorek. A najednou se v mlhách ten kolos objevil a v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal párit hned a spustila se řeš. Já řek si hochu domů, už sotva dopluješ, buď mi anebo oni se na dno dostanem. Kdo vyhrál, to se uvidí až někdy nad ránem. My všichni známe příběh ten a ty ho taky znáš, tak s malým chytrým dál.

Trvalo to 7 dní, než na moři byl klid. Pak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali, jak na nejlepší fór. Když skončila

0: Radio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Nafta zítra na benzinkách opět zlevní. Maximálně bude stát 47 korun 97 haléřů. Cenový strop pro benzín se naopak zvýší o desetník na 46 korun za litr. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. To maximální ceny vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Povinné ručení je dražší. Důvodem je víc nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. Průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Pojišťovny na tento trend reagují. Ceny povinného ručení se letos zvýšily průměrně o necelá 4%. Řidiči průměrně platí přes 4600 korun. Slovensko přitvrzuje v boji proti silničním pirátům. Řidiči u našich sousedů zaplatí za riskantní a agresivní jízdu vysoké pokuty, a to až přes 32 tisíc korun. Zároveň můžou na 3 roky přijít o řidičské průkazy.
2: Novinka vstoupila do platnosti už tento měsíc a týká se vodičů, kteří překročí rychlost v obci o víc než 50 km za hodinu a mimo něj o víc než 60. Při takýchto přestupcích budou policajti nekompromisní. Už na místě si můžou vypýtat 1000 eurovú pokutu a vodičský preukaz môžu zadržať na pol roka. Pri správnom konaní sú to 3 roky a pokuta je ešte vyššia. Cieľom je odradiť vodičov od nebezpečnej rýchlej jazdy. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Jiří Lehečka nakonec titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. Ve finále podlehl světové trojce španělskému hráči Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6. 24-letý Lehečka utkání na tvrdém povrchu prohrál za hodinu a půl. Lehečkovi ve světovém žebříčku patří 19. místo. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, s teplotami od 18 do 23 stupňů.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké úterní odpoledne, přátelé. Já pevně věřím, že jste se pohodlně usadili a že máte čas, chuť a náladu poslechnout si některé z legendárních scének a nebo také písničky, které za dobu svého žití, tak říkajíc, zezelenaly, čili staly se evergreeny. Už ta první je z filmu Disco příběh a kdo jiný by mohl zpívat než Michal David. Je to blízko, to je název naší první písničky. Pokaž.

0: to byla vzpomínka na časy, které pro nás dříve narozené, kteří si je dobře pamatujeme, nebyly zrovna lehké. Ale pojďme zpět k humoru. A to humoru dvojnásobnému, protože vystoupí pan Vladimír Menšík a ta scénka, kterou uslyšíte, je o tom, jak před panem Vladimírem uteklo obecenstvo, což je neuvěřitelná záležitost, protože když někde pan Menšík vystupoval, tak vždycky se lidé tak říkajíc slétali k jeho ústům, aby si ho mohli poslechnout, protože jeho scénky jsou legendární a dají se poslouchat i několikrát za sebou. Tak tentokrát je to trošičku jiné, ale možná o to zajímavější.
1: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. Protože s náma spolupracovali místní občany a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro ně vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, si mě třeba nenaznačil, tam pořád je, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá Menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.
2: Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A vodě odolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A za dny jsou tady.
5: A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Telegram s adresou svět.

0: Vanu plnou fialek nám teď, přátelé, nabídne skvělá Hana Hegerová a poté nastoupí Evička Pilarová a její skvělé rodeo. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k písničkám, které nám dělaly radost v 60. až 80. letech. A já pevně věřím, že nám radost udělají i dnes.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budíce písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tak to byla krásná zpověď Michala Penka o tom, že mládí není vůbec jednoduchá záležitost. No ale teď už se vrhneme na natáčení reportáže, a to spolu s Miloslavem Šimkem, který se na maličkou chvíli proměnil v televizního reportéra. Ovšem, jako respondenta ke svému rozhovoru si nevybral nikoho jiného než Luďka Sobotu a Uršulu Klukovou, což se mu možná za maličkou chvíli také trošku vymstí. No, konečně, pojďme si to poslechnout.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop, jaký omyl, teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
2: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že se mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se tomuhle, já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný na to. Točíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, a to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli ho nespouk.
1: Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano?
1: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
2: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Tak ano, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu, a rychle.
2: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji, nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mě na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: Bratrem. Tamhle jde, Luďku.
1: Ano, stop, zastavte, to je to strašení. Zastavte se, ten dom.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pražští policisté hledají svědky konfliktu z Běchovic. K tomu došlo minulý týden ve čtvrtek mezi 67-letým řidičem osobního Peugeotu a 17-letým mladíkem, který vezl na koloběžce 14-letou dívku. Incident skončil zraněním. Odehrál se 1. října před 16:30 odpoledne v ulici Mladých Běchovic u přechodu na křižovatce s ulicí ke Klánovickému lesu. Pak se přesunul do ulice Podnikatelská. Případ prověřují kriminalisté kvůli podezření z dvojnásobného pokusu o těžké ublížení na zdraví. Pachateli hrozí až 12-leté vězení. Policisté schánějí svědectví nebo kamerové záznamy, případně záznamy z palubních kamer vozidel. Hlavně hledají řidiče, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na chvíli zastavil a mohl tak vidět jeho průběh. Svědci se mohou ozvat na linku 158. Karlovarský kraj dá přes 1,5 milionu korun na venkovské obchody. Podpoří tak radnice a malé podnikatele, kteří zajišťují základní obslužnost.
2: Z dotace mohou platit především provoz obchodu, třeba elektřinu nebo teplo. Podle hejtmanství má vesnický obchod mnohem větší význam, než se může zdát. Místní mají základní sortiment blízko domova a nemusí kvůli každému nákupu cestovat. Karlovarský kraj tentokrát obdržel 17 žádostí, 3 ale byly stornovány. Na peníze se mohou těšit například v Sadově, Kraslicích nebo Dolních Nivách. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Posádka z obchodní lodi potopené dnes v noci v Černém moři je nezvěstná. Plavidlo se potopilo po dronovém útoku v bulharské ekonomické zóně. Představitelé země útok označili za nepřijatelné porušení mezinárodního a námořního práva. Drony v noci na dnešek zasáhly 2 lodi. Jedna se potopila, druhou zachvátil požár. Útok následoval jen den potom, co tureckou loď s ukrajinským obilím zasáhl dron nedaleko břehů Rumunska. Tady přišli o život 2 námořníci. Dnešní incident je ale prvním svého druhu, při kterém došlo k napadení lodí ve výlučné ekonomické zóně Bulharska. Jannik Sinner předčasně ukončil sezónu. Italského tenistu zastavilo zdraví. Prvního hráče světového žebříčku momentálně nepustí na kurty přetrvávající problémy s kolenem. Sinner kvůli tomu nehraje už od červencového triumfu ve Wimbledonu. Na sociální síti oznámil, že se s ohledem na další kariéru rozhodl dát přednost léčbě zánětu. Zítra už bude přechodně víc oblačnosti, ale odpoledne čekáme teplo. Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ojedinělé i s mlhami. A s teplotami opět mezi 18 až 23 stupni.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ano, děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a my jsme opět v našem studiu Českého impulzu, kde si dáme ještě hodinku scének a vzpomínkových písniček. Tady je jedna z nich a je velmi ikonická, především pro všechny kamionáky, pro které se vlastně s Bohem lásko Já jedu dál stalo tak nějak i hymnou. Ano, tady je Josef Laufer.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

0: Český impuls a ledit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Paní Halina Pavlovská nám radí v různých životních situacích. Někdy jsou to i situace velice nepříjemné. Ty mohou přijít ve chvíli nevěry, kdy tedy do našeho vztahu stoupí tato nelehká chvíle. Paní Halina doporučuje, že prý za šťastným vztahem může stát i makrela. Tak to si samozřejmě žádá trošku vysvětlení.
1: Kupte si 25 makrel. Jedna moje kamarádka žije ve Filadelfii. Její přítelkyně se už měla vdávat, když zjistila, že její milý má ještě jednu přítelkyni a že tu si chce vzít ještě dřív než ji. Přítel kamarádku požádal, aby se odstěhovala z jeho bytu. Udělala to. Ale než to udělala, tak koupila 25 syrových makrel a nacpala je do konzoly na záclony. Pak každý den z bytu kamarádky o dva domy dál pozorovala dalekohledem, jak si k jejímu bývalému nová milenka stěhuje své věci. Za týden dalekohledem viděla, jak se dvojice hádá. Pak viděla, jak si milenka ustýlá v jiném pokoji. Pak viděla, jak její bývalý nechává všechny pokoje nově tapetovat. Pak viděla, jak milenka odmítá překročit práh jejich bytu. A pak viděla, jak nakládá všechen svůj majetek do stěhovacího vozu. Nejveselější se kamarádce zdálo, když zahlédla, jak stěhováci nahoru na všechny ty krámy opatrně kladou konzoly na záclony.
2: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Jak Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě, dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Desátý Český mejdan s impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tvé stopy v písku bude hledat v další písni Jirka Korn a pak už to bude vlastně krásné zvolání, jak ten čas letí, Václava Neckáře. Jsme na Českém impulzu, kde si rádi takto krásné písničky, které nás bavily před 50 i více lety, připomínáme.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Dnes, přátelé, začnu pěkně od vody, ale vody velmi divoké a věci, co se na ní mají udát, budou ještě divočejší. V americkém thrilleru Divoká řeka jsou hlavními aktéry rodiče s 10letým synkem, kterému splní přání a na jeho narozeniny vyrazí na raft. Tam ale potkají posádku jiného raftu, která není vůbec vstřícná a jejich rodinný výlet se promění v boj o holý život. Divoká řeka s Meryl Streepovou hlavní roli od 20. hodiny na Prima Max. Komisařka Florence stojí před dalším vyšetřováním. To se točí kolem mrtvého muže, který se právě rozešel se svou dívkou. Ta mu tak říkajíc dala kopačky kvůli jeho alkoholismu, dluhům a velké žárlivosti. Olověné nebe, tak to je název dnešního pokračování tohoto francouzského seriálu ve 20.10 na ČT1. Když bydlí několik kamarádů v jednom bytě, tak se také může stát, když se jeden z nich, a sice Adam, chystá odstěhovat, že všichni ostatní budou zakopávat o jeho věci, ale především o jeho nabobtnalé ego. Netopíří výzva, to je název dnešní epizody Božího plánu ve 20.20 na Nově. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Mám za to, že v repertoáru Marušky Rotrové není žádná špatná písnička, ale ta, která se jmenuje Ten vůz už jel a která teď dozněla, je, myslím, úžasnou lidskou výpovědí. No, nicméně, my tu máme teď Miroslava Donutila, kterého se samozřejmě na jeho vystoupeních vždycky diváci ptají, aby dal nějakou tu veselou historku z natáčení. No, ale dnes to bude trošičku jinak, protože tato historka začne smutně, i když, jak se zdá, bude mít veselý konec. Konečně, pojďme si to poslechnout.
1: To jsme točili s tím Jurajem Hercem tenkrát u Straku v Hrsti a tam s náma točil herec, nepamatuju si bohužel jeho jméno, ale to byl nejhubenější herec v historii herectví. Já jsem nikdy hubenějšího člověka neviděl, ten vážil tak 13 kilo. To bylo neskutečně, jak ten byl tenkej a on tam hrál dlužníka a měl jeden filmovací den. Spousta lidí ho honila jako jeho věřitele a my jsme s Hauserem stáli v takový jámě a on nám skočil do té jámy a my jsme ho měli chytit do náruče. Nečekaně jsme tam jako ho drapli, byli jsme největší věřitele a on nám poprvé do té náruče padnul a ozvalo se. Já jsem říkal, co se vám stalo? A on říkal, to nic, to mě prasklo žebro. Já říkám, no to nemyslíte vážně. To myslím naprosto vážně. Ale z toho si nic nedělejte, já jsem takový papírák, mě se to zase dá dohromady. Tak jsme to jeli po druhý, on zase doběhnul k té jámě, zas nám ho tam hodili, zase ho zvolal. Říkám, to bylo co? To byly další dvě. To je příšerný, když vy takhle přijete o žebra, čověče. Ne, to je dobrý, já jsem na tohle to zvyklý. Nevšímejte si toho, no já jsem to nevydržel, jsem šel za Jurajem Hercem a říkám, ty Juraj, poslouchej, tomu chlapovi praskli už 3 žebra. Kterýmu chlapovi? Říkám, no tamhle tomu Hubeňourovi, 3 žebra už má v loji, to takhle nejde, on má jeden filmovací den a odjede bez žeber. On šel za ním a říká, vám praskli žebra?
2: Ne, mě nic neprasklo.
1: No tak vidíš, nic mu neprasklo, pokračujeme. Při dalším jetí se ozvalo. A to už jsem nevydržel, já jsem si říkal, že to snad není možný. Ten chlap odejel s 6 prasklýma žebrama a dostal 175 korun honorář. Co je schopen člověk pro umění obětovat, to jsem do té doby nevěděl. Uznejte, že to je smutná historka s veselým koncem.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr.
7: Rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Váš názor? Váš názor?
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
2: Pěkný den. Česko dostalo první platbu z obranného nástroje SAFE. Konkrétně naše země získala 309 milionů eur, tedy 15% z přidělené částky 2 miliard eur. Před chvílí to uvedla Evropská komise. Za peníze z obranného úvěru má naše země zaplatit Leopardy a vozy Tatra. Z půjčky se má financovat i možnost vojenského využití dálnice D11, to je ale s otazníkem. Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha a lidi na jihu Čech nabádá k tomu, aby šetřili vodou. Povodí Vltavy sníží kvůli suchu odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada na řece Malši zásobuje pitnou vodou velkou část kraje, zhruba 360 tisíc Jihočechů. Kvůli dlouhodobému nedostatku srážek chybí voda v nádržích, rybnících i řekách. Jako první v kraji už téměř vyschla husinecká nádrž na Prachaticku. V zásobním prostoru má jen něco málo přes 1% vody. Školní kuchyň Masarykovy základky v Újezdu nad Lesy začne po epidemii fungovat koncem týdne. Pod novým vedoucím do školy nastoupila i nová sociální pedagožka. Spolu se školní psycholožkou pomůže dětem, které mají psychické potíže spojené s návratem do školní jídelny. Školu navštěvuje asi 1100 dětí. Hygienici se zpětně dopočítali, že otravou jídlem trpělo 482 lidí. Tři menší města v Plzeňském kraji spojí s volbami i referenda. Týkat se budou možné stavby větrných elektráren. Jak doplní naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová, jde o Kralovice a Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku. Dobrý den, Kláro.
3: Hezký den. Ani jedna z oblastí není ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají stavby získat povolení do roka. V Kralovicích a Kožlanech chtějí větrníky stavět soukromí investoři. V Měčíně zatím firmy jen sondují terén. Odpůrci v Kralovicích varují před zásahem do barokní krajiny v okolí Národní kulturní památky Mariánská Týnice. Možná krajinná památková zóna, která může stavby zastavit, se vztahuje i na sousední Kožlany, kde je navíc záložní vojenské letiště.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, místy se přechodně zatáhne. Ráno se zejména v Čechách ojediněle přidají mlhy. Naměříme okolo 20 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Český impuls.

si chodíval s ním mariňák s bílou čepicí. Už to nebyl námořník, nýbrž kapitán. Svaly měl jak hej.

a teď se duše kaj a srdce tíhu nes. Tak tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů,

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

0: když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Takhle hraje Český impuls.
2: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen k Lady Karneval.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Vesli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Stalo.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
1: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Slovensko se rozloučilo s učitelkou zavražděnou při útoku ve škole. Smutečního obřadu se státními poctami se ve Staškově zúčastnili nejen příbuzní 61-leté oběti, ale i kolegové, ministři nebo generální prokurátor. Věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Uvedla to slovenská média. Učitelka podle listu Nový čas zemřela přímo na základní škole, když děti chránila před útočníkem s nožem. Ten zranil i další učitelku a také žačku, která pak zraněním podlehla v nemocnici. Poslední rozloučení se 14-letou dívkou je naplánované na zítřek. Z útoku policie podezírá 13-letého žáka školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Média uvedla, že matka chlapce skončila ve vazbě, protože vyhrožovala ředitelce školy smrtí. Brzy to budou 3 měsíce od požáru budovy číslo 34 ve Zlíně. Ta je teď už několik týdnů v sutinách. Brzy by mělo být známé, jak bude vypadat odvoz obřího množství odpadu.
2: A to odpadu velmi různorodého, stavební suti, kovových součástí, skla, ale například také elektroodpadu. Majitel budovy číslo 34, která začala hořet 9. července letošního roku, společnost Krým, vypsal tender a během pár dnů bude jasno, kdo získá zakázku na likvidaci odpadu. Toho na místě honosné stavby bývalého centrálního skladu milionů párů obuvi leží po zásazích demoličních mechanismů podle expertů něco kolem 140 tisíc tun.
1: V Rusku se objevilo podezření na plicní mor. Pokud jde skutečně o mor, tak celosvětové ohrožení nehrozí. Plicní mor se totiž zdaleka nešíří třeba tak rychle jako covid, řekl nám to epidemiolog Roman Primula. Podle něj je tento případ trochu podivný, proto také vzbudil celosvětový zájem.
3: Případů moru není zas tak úplně málo a protože je to onemocnění bakteriální, tak jsme ho schopni poměrně dobře léčit. Tady ta situace je trochu zmatečný v tom, že tady byla nařízena poměrně přísná dlouhá karanténa, která úplně nekoresponduje s tímto onemocněním a zatím se vůbec netuší, jakým mechanismem došlo k nákaze a jestli vůbec to je mor.
1: Podle Primuly je plicní mor zavčas léčitelný antibiotiky. Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště. Zažloutlá a vysušená místa museli pracovníci závodiště vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý. Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Kvůli nedostatku vláhy se na proutěných plotech téměř netvořily nové listy. Velká Pardubická se pojede tuto neděli 11. října. Zítřek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty mají být kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
1: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Český impuls.

U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat z neluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

jaký jedem kysky. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

práce, pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, to si má být jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

0: pohoda.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Český impuls.

Představte si Pepu, Dřepu, Vadamově rouše a mrňavýho kocourek do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, na mý čistý svědomí.

Představili Pepu v dřepu, Vadamo věrouše a mrňavýho kocoura jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, vo humor je připraven.

0: 20.
1: Pěkný večer. Volební lístky už bychom měli mít u sebe. Nejpozději dnes měli voliči v Česku dostat hlasovací lístky pro komunální a senátní volby. Pokud by někdo lístky postrádal, dostane je ve volební místnosti. K volbám může jít v pátek a v sobotu víc než 8 milionů Čechů. Volební místnosti budou v pátek 9. října otevřené od 2 hodin odpoledne do 10. večer. V sobotu 10. října pak od 8 ráno do 2. odpolední. Občané volí 5 až 55 zastupitelů v obcích. V hlavním městě Praze je to až 70 zastupitelů. A předvolební problém řeší ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Někteří lidé tu totiž do schránek dostali chybné hlasovací lístky. Na jedné straně jsou jména staroveských kandidátů, na druhé jsou ale kandidáti z obce Kobeřice na Opavsku.
2: Tyto lístky jsou samozřejmě neplatné a radnice začala tiskovou chybu způsobenou dodavatelem okamžitě řešit. Zajistila už, aby ve všech volebních místnostech měli voliči lístky správné. V každém případě by si ale lidé měli své hlasovací lístky zkontrolovat a ověřit si, zda jsou na obou stranách kandidáti do zastupitelstva Staré Vsi nad Ondřejnicí. Kdo má hlasovací lístek chybný, nový dostane ve volební místnosti nebo si ho už nyní může vyzvednout na obecním úřadu. Na možnost záměny upozorní voliče i členové volebních komisí.
1: Němci milují mince a bankovky. U našich sousedů probíhá téměř polovina transakcí hotově. Situace se postupně mění s nástupem mladší generace, která platební karty používá stále častěji.
3: Podle loňské studie centrální banky platili Němci loni poprvé kartou, mobilním telefonem či chytrými hodinkami více než hotovostí. Trend chce nyní podpořit ministr financí Lars Klingbeil. Navrhl proto, aby měli obchody povinnost přijímat bezhotovostní platby. Vývězky s nápisem jen hotovost by z výloh německých obchodů mohly zmizet už na začátku příštího roku. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Finské úřady vystavily stopku Googlu. Americké společnosti nařídily zastavení výstavby dvou datových center, dokud nebudou známé výsledky šetření o možných dopadech na životní prostředí. Píše to agentura AFP. Výstavba je součástí největší jednorázové investice společnosti v Evropě. V následujících 2 letech má činit nejméně 13 miliard eur. Finsko se stalo magnetem pro datová centra díky chladnému podnebí, které pomáhá držet nízko náklady na zvládání tepla, které produkují. Země také disponuje velkým množstvím elektřiny s nízkými emisemi oxidu uhličitého. Svá centra ve Finsku mají také třeba společnosti Microsoft nebo čínská ByteDance, která vlastní TikTok. Zítra doplní sluníčko i mraky, místy se přechodně obloha může i zatáhnout. Ráno se zejména v Čechách přidají ojedinělé mlhy. Odpoledne čekáme od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploměr ukáže maximálně 23 stupňů. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

I takhle hraje Český impuls. Studánko stříbrná, ty jsi tam. A kde jsem jako já? Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý já den. Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům. Svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum, v hospodě sedl jsem si k verbířům. Nějaký zpěváček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny

0: Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu SAFE. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Slovensko se rozloučilo s učitelkou zavražděnou při útoku ve škole. Smutečního obřadu se státními poctami se ve Staškově zúčastnili nejen příbuzní 61-leté oběti, ale i kolegové, ministři nebo generální prokurátor. Věnec přinesli členové čestné stráže slovenského prezidenta. Uvedla to slovenská média. Učitelka podle listu Nový čas zemřela přímo na základní škole, když děti chránila před útočníkem s nožem. Ten zranil i další učitelku a také žačku, která pak zraněním podlehla v nemocnici. Poslední rozloučení se 14-letou dívkou je naplánované na zítřek. Z útoku policie podezírá 13-letého žáka školy, který kvůli nízkému věku není trestně odpovědný. Média uvedla, že matka chlapce skončila ve vazbě, protože vyhrožovala ředitelce školy smrtí. Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů. Ještě před útokem totiž policie obdržela oznámení ohledně nevhodného chování chlapce. Tři menší města v Plzeňském kraji hostí při volbách i referenda. Týkat se budou možné stavby větrných elektráren. Jde o Kralovice a Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku.
2: Ani jedna z oblastí není ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají stavby získat povolení do roka. V Kralovicích a Kožlanech chtějí větrníky stavět soukromí investoři. V Měčíně zatím firmy jen sondují terén. Odpůrci v Kralovicích varují před zásahem do barokní krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice. Možná krajina Památková zóna, která může stavby zastavit, se vztahuje i na sousední Kožlany, kde je navíc záložní vojenské letiště. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Fotbalový zápas Anglie-Česko začal. 90-tisícový stadion ve Wembley je z většiny vyprodaný a stav je chvíli po začátku stále 0-0. Atmosféru těsně před úvodním výkopem popsal reportér Tomáš Zemánek.
3: Uchylená životice, střelná stará ves nebo lučina. To jsou nápisy na vlajkách v sektoru hostujících fanoušků Čechů. Kdybych neměl foťák s dobrým přiblížením, tak je nepřečtu. Tolik o velikosti stadionu Wembley. Angličani tribuny zaplnili až těsně před startem zápasu. Když se 20 minut před utkáním představovala sestava, hukot to ale i tak byl pořádný. Hlavně když na obrazovkách svítily podobizny největších hvězd Kanea a Bellinghama. Těsně před zápasem pak přišla show s mohutnými plameny i ohňostroji a potom hymny. Při české byl náš kotel pouze tisícový, i tak po celém stadionu slyšet. Při hymně anglické běhal mráz po zádech. Z Wembley Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme mraky i sluníčko, přechodně se může zatáhnout a ráno musíme hlavně v Čechách počítat i s mlhami. Odpoledne má od jeho západu oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně mezi 18 a 23 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

0: Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Když jde blizzard.

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 minut.

Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

ho našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Povinné ručení je dražší. Důvodem je víc nových aut na silnicích, vyšší ceny náhradních dílů a tedy i vyšší škody v případě nehod. Meziročně se náklady zvýšily o zhruba 6%. Průměrná škoda na majetku se blíží k 70 tisícům korunám. Pojišťovny na tento trend reagují. Ceny povinného ručení se letos zvýšily průměrně o necelá 4%. Řidiči průměrně platí přes 4 600 korun. Záleží na stáří a typu vozidla nebo na bydlišti provozovatele auta. Nejvyšší ceny povinného ručení jsou v Praze. Pohybují se průměrně kolem 6 000 korun. Nejnižší naopak sjednávají pojišťovny v Pardubickém kraji a na Vysočině. Dálnice D10 u Mladé Boleslavy má opravený asfalt. Rekonstrukci povrchu stavaři dokončili na téměř 5-kilometrovém úseku dálnice mezi Kosmonosy a Bezděčínem. V opravované části už dálnice nebyla v dobrém stavu. Byly v ní trhliny, výmoly i díry. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jsou teď upravené i blízké svahy dálnice.
1: Na celý rekonstruovaný úsek natáhli finišéry téměř 15 000 kubíků nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř 6 olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý. A předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě.
0: Oprava úseku D10 u Mladé Boleslavy přišla na skoro 120 milionů korun. Policie vyhlásila pátrání po 30-leté ženě z Jihlavy. Nemá u sebe léky, které potřebuje. Blízcí mají obavy i z toho, že by si mohla ublížit. Naposledy ji viděli včera. Veronika Veselá byla podle policie naposledy v kontaktu se svou známou, když ji potkala v Jihlavské Malátově ulici. Mohla by se pohybovat i v okolí Výlance nebo Puklic. Hledaná žena je štíhlá a vysoká asi 166 cm. Má hnědé delší vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě měla šedé tepláky, černou mikinu značky Puma a tmavý dlouhý kabát. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na policejní linku 158. Fotbalová reprezentace prohrává s Anglií. Na startu druhého poločasu utkání Ligy národů hlásí výsledková tabule ve Wembley skóre 2-0. První půli přímo z místa shrnul reportér Tomáš Zemánek.
2: Anglie od první minuty ukazuje sílu svých individualit a její akce fungují tak dobře, až vypadají skoro jednoduše. S prvním gólem musel přesto pomoct protihráč. Kapitánovi Vladimíru Coufalovi při odvracení prudkého centru před branku chyběl přehled. Riskantní míč se zbytečně snažil odrazit a nekompromisně zavěsil do vlastní. Gól na 2-0 byl naopak výsledkem dokonalé kombinace z prvních doteků, kterou zakončil Harry Kane. Tribuny 90 000 Wembley jsou téměř plné a předběžné informace o 80 tisících diváků byly aspoň blízko. Z Londýna Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Tome, díky. Zítra bude oblačno až polojasno, místy se přechodně zatáhne. Ráno se zejména v Čechách ojediněle přidají mlhy. Naměříme okolo 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Tuhle píseň zpívám společně s Miluškou Voborníkovou. Miluško, potem, sedni si mi na koleno. Takhle si sedneš, to musí být trošku sexy, aby si divák nemrada přišel na svý. No, to je ono. A hnedka spustím, dojde k nejhoršímu.
3: Milá dámo, chtěl bych

0: Co říkáš?
1: Nad tímhle návrhem věru, byť by byl pronesen všeru, se slušná dívka otřese.
0: Ale ukaž já. Brr, takhle. Brr. No to je to správně.

a nehřeje, jsi jako střevíček, který se zlomil o koleje.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

z nás tak tímčího klína. Nikdo má pletky rád. Já reči sklenici vína.

0: 3.
1: Fotbalisté v Anglii pohořeli. Favoritovi naši reprezentanti podlehli 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Anglickému týmu v Londýně k většímu náskoku pomohl v úvodním dějství vlastní gól Vladimíra Coufala. Český celek tak soupeři nedokázal oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze a nedokázal ani ukončit čekání na triumf na slavném stadionu ve Wembley. Rekordně dlouhý podzimní sraz zakončil se skóre 2-10. V součtu s nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa nezvítězil už 7 zápasů po sobě. Doplním, že elitní skupinu Ligy národů uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. Policie zadržela bagrový gang. 3 lidi podle ní kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry, traktory a další stavební techniku následně upravovali a prodávali nejen v Česku, ale také na Slovensku. Celkem krádeží 10 strojů způsobili škodu zhruba 4 miliony korun. Podle policejní mluvčí jim hrozí mezi 2 a 8 lety vězení. Brzy to budou 3 měsíce od požáru budovy číslo 34 ve Zlíně. Ta je už teď několik týdnů v sutinách. Brzy by mělo být známé, jak bude vypadat odvoz obřího množství odpadu.
2: A to odpadu velmi různorodého, stavební suti, kovových součástí, skla, ale například také elektroodpadu. Majitel budovy číslo 34, která začala hořet 9. července letošního roku, společnost Cream, vypsal tender a během pár dnů bude jasno, kdo získá zakázku na likvidaci odpadu. Toho na místě honosné stavby bývalého centrálního skladu milionů párů obuvi leží po zásazích demoličních mechanismů podle expertů něco kolem 140 tisíc tun. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
1: Němci milují mince a bankovky. U našich sousedů probíhá téměř polovina transakcí hotově. Situace se postupně mění s nástupem mladší generace, která stále častěji používá platební karty.
3: Podle loňské studie centrální banky platili Němci loni poprvé kartou, mobilním telefonem či chytrými hodinkami více než hotovostí. Trend chce nyní podpořit ministr financí Lars Klingbeil. Navrhl proto, aby měli obchody povinnost přijímat bezhotovostní platby. Vývězky s nápisem Jen hotovost by z výloh německých obchodů mohly zmizet už na začátku příštího roku. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
1: Poslanec Filip Turek si nasypal popel na hlavu. Na Facebooku zveřejnil omluvu pro organizaci Hnutí Duha za svůj výrok, ve kterém ji spojil s úmrtími při povodních. Turek na základě rozhodnutí Pražského městského soudu zaslal nejprve v pátek svou omluvu organizaci prostřednictvím datové schránky. Další součástí verdiktu bylo její zveřejnění právě na sociální síti. Tam ji má Turek ponechat po dobu nejméně 7 dnů. K omluvě přidal Turek další vyjádření na adresu ekologické organizace Hnutí prostřednictvím svým mluvčí Evy Pernicové agentuře ČTK sdělilo, že podle nich Turek povinnost uloženou soudem nesplnil a nadále očekávají řádné zveřejnění omluvy, které bude v souladu s verdiktem. Pokud se tak nestane, hodlá organizace podniknout další právní kroky. Zítra doplní sluníčko i mraky, místy se přechodně obloha může i zatáhnout. Ráno se zejména v Čechách přidají ojedinělé mlhy. Odpoledne čekáme od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploměr ukáže maximálně 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: V Praze začne příští týden velká akce silničářů. V pondělí odstartuje poslední etapa rekonstrukce k Belské ulice, která se bude týkat mimoúrovňové křižovatky s D8. V první části bude do 23. října uzavřená sjezdová rampa do ulice Veselská a provoz na Belské bude v tomto úseku svedený do jednoho jízdního pruhu. Mluvčí městské technické správy komunikací to sdělila agentuře ČTK. Dopravní omezení pro druhou fázi prací od 24. října do konce listopadu ještě správa komunikací upřesní. Gbelská je součástí takzvaného průmyslového polookruhu, který nahrazuje zatím neexistující okruhy na severovýchodě metropole. Z hlediska kamionové dopravy je nejvytíženější pražskou komunikací. Česko dostalo první platbu z unijního obranného nástroje SAFE. Konkrétně získalo přes 7,5 miliardy korun. Jde tak o 15% celkové schválené částky. Oznámila to Evropská komise. Peníze z obranného úvěru mají směřovat na tanky Leopard a vozy Tatra. Z půjčky má být také financovaná možnost vojenského využití dálnice D11. České ministerstvo obrany uvedlo, že analyzuje možnost zapojení Česka i do druhého kola unijního programu. Rozhodnutí bude záviset na konkrétních podmínkách dalšího kola i jeho harmonogramu. Ani jedno z toho zatím Evropská komise nespecifikovala. Západočeské Nýřany budou mít nové nádraží. Správa železnic ho v 7000ovém městě postaví za maximální cenu 58 milionů korun. Stanice je na mezinárodní trati, která vede z Plzně přes Domažlice na Německo. Stavět se začne příští rok a hotovo bude podle Davida Kabelého ze správy železnic koncem roku 2028.
2: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Úpravami projde i před nádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
1: Stanice Nýřany s nákladovým nádražím slouží od října 1861 jako součást dráhy, která spojila Bavorsko s Plzní a Prahou Smíchovem. V letech 1924 až 1925 prošly rekonstrukcí vnitřní prostory a přibylo patro. Mezi roky 1968 a 71 pak vznikl nový prosklený pavilon, kam se přemístily prostory pro cestující. Z fasády tenkrát zmizely zdobné prvky.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Po tragédii ve Staškově se změnilo chování slovenských škol. Policie je doslova podlavinou nových hlášení. Školy už totiž přistupují ke každému incidentu jiným způsobem než dosud. Nechtějí nic podcenit, aby nedošlo k tragédii podobné té ve Staškově, kde osmák zabil spolužačku i učitelku.
3: Školy začali policii nahlasovať aj také chovania žiakov, ktoré doposiaľ tak povediac tolerovali. Sú to tak slovné ako aj fyzické napadnutia. Po tragédii v Staškove ich bolo na dennej báze takmer 20. Incidenty sa odohrávajú najmä na základných školách, tvoria dve tretiny hlásení. Polícia eviduje aj veľa hoaxov a teórií o útoku v Staškove na sociálnych sieťach. Zaoberá sa aj osobami, ktoré nepravdivé informácie cez internet šíria. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Dnešek má být oblačný až polojasný, obloha se ale přechodně může i zatáhnout. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty budou kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu.
1: Nafta jde s cenou dolů. Maximální prodejní cena u ní oproti včerejšku dnes klesá o 41 haléřů na necelých 48 korun za litr. Cenový strop pro benzín se naopak zvyšuje o 10 haléřů na 46 korun a 7 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Rezort současně vyzval provozovatele čerpacích stanic, aby se ceny pod nařízenými stropy snažili udržovat. Doplním, že stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila v reakci na jejich rychlé zdražování v uplynulých týdnech. Cenové stropy stanovuje ministerstvo vždy na následující den. Opatření má platit do konce října. Vývoz svářecích a obráběcích strojů z Česka dál skomírá. Ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku se snížil o 12%. Dovoz těchto strojů naopak o víc než 20% vzrostl. Ředitel Svazu strojírenské technologie Ivo Červenka první pololetí letošního roku obchodu s obráběcími a svářecími stroji považuje opět za dramatický propad.
2: Pokles o nějaký 12% proti roku 25 stejného období. A co je zarážející je, že se nám výrazně jako zvedl dovoz obráběcích strojů. Je tady dovoz o 20% více než v loňském roce, což je velký vykřičník, protože jsme se dostali opět do obchodního deficitu mezi exportem a importem.
1: O 30% poklesl i vývoz na Slovensko a do Číny se propadl o skoro 70%. Naopak dovoz strojů z Číny o téměř 40% vzrostl a o víc než 40% také vzrostl dovoz z Německa. Město Most spustilo automatické sledování parkovacích míst na vrchu Hněvín. Chce tak předejít situacím, kdy řidiči teprve po příjezdu zjistí, že nemají kde zaparkovat.
3: Na Hněvíně, kde je nejen hrad s restaurací, ale také řada mosteckých atrakcí, je 20 parkovacích míst. Město sice plánuje rozšíření, nicméně kapacita parkoviště se zvýší jen málo. Proto spustilo informační systém a průběžně monitoruje obsazenost. Pod kopcem se tak objevil nový panel, který zobrazuje počet volných míst na Hněvíně. Stejnou informaci řidiči najdou také ve svých navigacích. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čeští fotbalisté v Anglii pohořeli. Favoritovi naši reprezentanti podlehli 0-3 a prohráli i čtvrté utkání skupiny A3 Ligy národů. Národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým španělským trenérem Santim Deniou. Anglickému týmu v Londýně k většímu náskoku pomohl v úvodním dějství vlastní gól Vladimíra Coufala. Český celek tak soupeři nedokázal oplatit domácí porážku 0-2 z minulého týdne v Praze a nedokázal ani ukončit čekání na triumf na slavném stadionu ve Wembley. Rekordně dlouhý podzimní sraz zakončil se skóre 2-10. V součtu s nepovedeným vystoupením na letním mistrovství světa nezvítězil už 7 zápasů po sobě. Elitní skupinu Ligy národů uzavřou Češi v listopadu duely se Španělskem a v Chorvatsku. A nedařilo se ani našim Lvíčatům. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili porážkou kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V Portugalsku prohráli 0-2. Už před zápasem měla Lvíčata jistotu druhého místa a účasti v baráži. Dnes čekáme mraky i sluníčko, přechodně se může zatáhnout a ráno musíme hlavně v Čechách počítat i s mlhami. Odpoledne má od jihozápadu oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně mezi 18 a 23 stupni. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu na nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že zřek všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou. Na co čekáš, milý slído? Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

pryč. V ten čas toulek tichých kroků vzpomínáš si, milý Slído, jak jsme jednou někde našli.